na hňazí, na vrchňazí, na grňazí, u tety gata na pirazí, mala loja zilaví, mi je tuto, mi je kino, mi to alo, mi, mi, mi, mi.